0: drahý Ježiš. Nech prúd Tvojej slávy prúdi v nás a nech cez nás prúdi k národom. Pane, chválime ťa, ctíme ťa.
1: Ty naplňaš chválou naše